stejně pokuda zavedě u lakapi i chodete šavaše. Vypíru sa a srgoše amarev amanteva nadpe nortepi hňade pe jube garu. Ivo tymeme teve i děrele se kamá. Umí rosa pultajte i pojaj páve okupe. Kaun tamba joj pomiako i lore. Mamanga poka poka, nitungu sunei poli. Levi, ah, mantea nasi amma.